0: ještě přijít mě uhasit.
1: Zatím hodně pus,
0: jinde víno zkus. Rytmem blíž.

ušetřit sluch, tak ti volám, že se chtělo a že právě přišel var. A tak místo whisky jelou dám si pastu.

je mi fajn a je mi skvěle, zdravý duch je v zdravém těle. Jděte všichni někam jinam a mě nechte, já se přidám.

0: V režii Jara Riháka recitoval Dušan Jamrich na litere verše Ivana Kraska. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Majster zvuku Alojz Janeček. V roku 1986 redakčne pripravila Miriam Vojteková.
1: Počúvate Rádio Litera.

tak už poď. Len buď pri mne, len ma drž. Ako tisíc nocí už. Len buď pri mne, len ma drž.

0: režii Jara Riháka recitoval Dušan Jamrich na litere verše Ivana Kraska. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková. Majster zvuku Alojz Janeček. V roku 1986 redakčne pripravila Miriam Vojteková.
1: Počúvate Rádio Lité.

0: smrtelných důvodů. Řekla jsi mi, vrať se do hrobu. Proč bych se měl vracet do hrobu, když mi teď přidali 300 důchodu? Nevím, co do tebe mohlo vět, vždyť jsem tě jenom pozval na oběd. A i když nerad bývám obhroublý, na rovinu ti říkám, ty se vrať na houby.
1: Žijeme spolu na světě.

Tohle snad nemá obdobu, zase jsi mi řekla vrať se do hrobu, jen jsme se trochu napili a já ti chtěl ukázat svoje motýly. Člověk nabízí nevšední zážitky, ty místo vděku mě posíláš pod kytky, stáh jsem ohon a zalejzám do boudy, ale na tom trvám, ty se vrať na houby.